on miluje Lenku a Lenka miluje Vladimíra, to je ten, co touží být uprostřed lidí sám. Egon miluje Lenku.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Dostal som pozvánku z Tekovského podzámku. Radostne som